Počúvate Fanrádio a štúdiu Fanrádia. Rádio a štúdiu Fanrádia. Už aj naša hlava, šéfka. Kavička, vítaj, pekný piatok ti želám.